mám rozesláno na posteli pro hosty, zuby si čistím cizím zubním kartáčkem. Já snůžka zděděných vlastností a obyvatel planety Zem. Bláznivé Markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě na krátký víkend na cestovní.

musíš přece, chlapče, v něco věřit. A já si dal na lačno jedno pivo a spatřil anděli, jimž pelichá peří. Bláznivé Markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas. Možná, že se mýlím, možná se mýlím, snad mi to dojde léty, snad mi to dojde léty. Mám na to jenom chvíli, dojít od startu k cíli.

možná měl bych vědět. Já nikdy nikomu jak Ježíš nohy nemyl, já nechtěl nikdy na trůnu sedět. Bláznivé Markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas.

marnojetky, proutkaři pohlaví a aranžéři davů. Vy jste mi nebyli na svatbě za svědky, bláznivá Markéta ta mi svědčila, že kdo vchází do světa, jako bys vypustil motýla.

0: pokoji, kde se včera spal. Vypnuli topení a to byla krása. Měli jsme na sobě jen flaušový šál a já jsem křičel, že láska je zásah. Bláznivá Markéta, ať nám zapěje, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Bláznivá Markéta, ať nám zapěje, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Nic se neděje, nic se neděje.
1: Český Blaník.

0: Celý den jenom česky i slovensky.
1: Na Českém Blaník.

0: telefonu, na tabletu či počítači
1: a také v digitální síti DAB.
0: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
1: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
0: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz.

vždycky ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr, co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí, ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže. To mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí. Tady mou nápadnou růž dnes mě soudí. Kde jaký náhodný muž?

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu. Hlasům, co mě jsou.

0: dělat.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
2: Český Blaník. Český.
3: Tam, kde leží.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.

0: námi zpívají i naše děti.
1: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.

vždycky začal žít, až z večera, jak kýčovitej hit. Představ si to.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com

0: Rádio Český Blaník.
1: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý,

0: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Na rádiu Český Blaník.

rozdával bych smích lidem za šesták, a nebo jenom tak. Já ale nejsem klaun.

0: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
1: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audioteka.cz.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
3: Sobotní vydání deníku Právo je váš průvodce letní dovolenou. Jak zdražily oblíbené destinace, jak se pojistit proti výpadkům letů a na co si dát pozor při výběrech z bankomatů. Číst deník Právo znamená vědět.
4: Český Blaník.
5: To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli.
6: Stříhali do hola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali.
4: I ty, které se budou kadeře zpívat padaly i za 20 let.

možný cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání.

To je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl ve sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka. Jak bych mohl zapomnět.

My v nedělní holky jsem pozorujem ze křoví, co lidi všechno dělají, z toho jsme teda hotoví. Koukaj si z voka do voka, ochutnávej si hlavy. My žveme smíchy ve křoví, to nás děsně baví. To tuhle jeden inženýr, fokok, ta lásko, koko. A pak si gumu spod brdy děch nevystřelat bokom. Venku je třeba zima, lidi tu ležou nahý. Po Petříně se válejí šilenci celý Prahy.

0: Radio Český Blaník.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: www.prageboats.cz.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Go, go, go, gorila.
4: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz.

0: Zdař Bůh, horníci! 12. a 13. června si Příbram připomene historii. Čekají sraz horníků z celé republiky a Evropy. Těšit se můžete na koncerty na třech stagech, průvody, slavnostní ceremoniály, dětský program, předávání ocenění a další bohatý program po celém městě. Více informací o programu najdete na hornickesetkání.cz. Zdař Bůh!
1: Půjdeme na Sněžku?
2: Já chci hlavně na kolo.
3: A co ta herní krajina?
1: Jo, a taky chceme na Bobovku.
2: Babavku, babavku, babavku.
3: To nemůžem dneska všechno stihnout.
4: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
5: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
6: Český blaník.
7: Český blaník.
6: Český blaník.

A sezóna. Jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád. Neruš mě, jdu grillovat. Někdo píše statusy.

0: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Cristobal a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginarium. Arena pak naplno vypukne 9. června a to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Písničky, které dobře znáte.
6: I ty, které jste už dlouho neslyšeli a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
5: Přesně takový je Český Blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
6: Český Blaník. V digitální síti DAB.
5: I na webu radioblaník.cz. Rádio Český Blaník.

Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podniknout.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramenem.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
1: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Sobotní vydání deníku Právo je váš průvodce letní dovolenou. Jak zdražily oblíbené destinace, jak se pojistit proti výpadkům letů a na co si dát pozor při výběrech z bankomatů. Číst deník Právo znamená vědět.
3: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz
4: České písničky, které máte rádi.
5: Český Blaník.

0: se perukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
6: Rádio Český Blaník.
7: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
6: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
7: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
6: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi. Rádio Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem!
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.

vánočních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už líp jen

0: od 1. června je v Metropolis Ličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
1: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
0: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
1: Hurá! Více informací najdete na webu Metropolis Ličín.
2: Hej vy, ano vy, na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově, už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. belabel.cz, dárky s vlastním potiskem.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.prageboats.cz.
3: Už ví.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Úžasné příběhy
6: úžasných lidí, kteří dokázali víc než ostatní.
5: Pojďte si je spolu s námi poslechnout.
6: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
5: Co Čech, to rekordman.
6: Na Českého Blaníku.
5: České písničky, které máte rádi.
6: Na Českém Blaníku.

0: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
5: Český Blaník.
6: To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli.
7: Stříhali do hola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali.
5: I ty, které se budou kadeře zpívat padaly i za 20 let.

0: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: Atava! Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
3: Sobotní vydání deníku Právo je váš průvodce letní dovolenou. Jak zdražily oblíbené destinace, jak se pojistit proti výpadkům letů a na co si dát pozor při výběrech z bankomatů. Číst deník Právo znamená vědět.

kousem a vlci už jdou sem, už slyší je vít blíž a blíž. Už mají mou stopu, už větří, že kopu svůj hrob.

0: Ty nás tří.
1: Zámek Dobříš otevírá své brány. Přijďte v sobotu 13. června zažít den plný krásy, historie a zábavy pro celou rodinu. Čekají vás speciální komentované prohlídky francouzského parku a oranžérie, vystoupení folklorního souboru Kamíček a další zábavný program pro děti a dospělé. To vše od 9 do 17 hodin na zámku Dobříš. Více informací na www.kdefondyeupomáhají.cz. Tento spot byl spolufinancován Evropskou unií.
2: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres!
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar!
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
5: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audioteka.cz.
6: Český blaník.
7: České písničky, které máte rádi.

0: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Mezinárodní mistrovství České republiky v motokrosu opět v Pacově. Do Pacova se sjede tuto neděli nejen česká motokrosová špička, ale i mnozí zahraniční jezdci. V neděli do Pacova na motokros vás zve spolu s pořadateli firma Kerouš, prodej, půjčovna a servis stavebních strojů.
2: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Rádio Český Blaník.
5: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
6: Když si někdo pozor nedá, jak se vlastně želva hledá.
4: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
5: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
4: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
4: Rádio Český Blaník.

0: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na vaillant.cz.
1: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
1: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Od 1. června je v Metropoli Zličín
3: Ninja Park.
2: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
4: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
2: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
4: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
5: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wake black. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.prageboats.cz.
6: Už ví.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: Každý všední den, krátce po 15. hodině.
9: 3 metři.
8: Na Českém Blaníku. Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.

0: Hausbrand Caffè, per favore?
1: Sì, signora.
0: I v malém šálku lze dělat velké umění.
2: Hausbrand Caffè. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
3: Tak děti, pojďte domů.
4: Ale my jsme doma tady.
5: A je nám tu dobře.
6: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
7: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
8: Kaufland.
9: Jsou tady.
8: Jsou tady.
10: Jo, jsou tady.
11: Jsou tady.
8: Řekni to všem!
12: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
8: Jsou ještě tady?
13: Jsou tady.
14: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači?
15: A také v digitální síti DAB.
14: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
15: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
14: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz.
15: Rádio Český Blaník.

hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
3: CZ.

0: Půjdeme na Sněžku?
1: Já chci hlavně na kolo.
2: A co ta herní krajina?
0: Jo, a taky chceme na Bobovku.
1: Babavku.
2: To nemůžem dneska všechno stihnout.
3: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz
4: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
5: Hele, víš, kde jsem byl o víkendu? V Ďáblově pr...
6: Počkej, v čí pr...
5: No fakt, v Ďáblově pr... A víš co, můžeš se jí i dotknout. A kolem jen divočina, lesy, skály, klid jak nikde.
6: To zní hustě. Kde to je?
7: Přijeďte zdivočit do České Kanady. A třeba se i dotknout Ďáblovy prdele. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
8: Rádio Český Blaník.
9: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
8: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
9: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
8: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
8: Český Blaník.
9: Český Blaník.

co vlastně o tom víš. Máš půlnoc, když svítá, to se budí nový den a ránem voní.

0: Hervé Marilou.
1: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
2: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
3: Potisk, potisk, dárky, Bilabil, Bilabil, CZ.
4: Rádio Český Blaník.
5: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
4: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
5: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
4: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
4: Český Blaník.
5: To je Blaníček.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Pozor, začíná divadelní štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.

0: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
1: Zdař Bůh, horníci! 12. a 13. června si Příbram připomene historii. Čekají sraz horníků z celé republiky a Evropy. Těšit se můžete na koncerty na třech stagech, průvody, slavnostní ceremoniály, dětský program, předávání ocenění a další bohatý program po celém městě. Více informací o programu najdete na hornickesetkání.cz. Zdař Bůh!
2: Jú, mami! 13. června je v Novoplaze Den dětí s matelem. Barbie zóna, autička Hot Wheels, sportovní workshopy a mnoho dalšího. 13. června od 12 do 18 hodin. Den dětí s Mattelem v obchodním centru Novoplaza. Více na www.novoplaza.cz.
3: 3 ve 3.
4: Každý všední den, krátce po 15. hodině.
3: 3 ve 3.
4: Na Českém Blaníku.
3: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.

0: učí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
4: Mezinárodní mistrovství České republiky v motokrosu opět v Pacově. Do Pacova se sjede tuto neděli nejen česká motokrosová špička, ale i mnozí zahraniční jezdci. V neděli do Pacova na motokros vás zve spolu s pořadateli firma Kerouš, prodej, půjčovna a servis stavebních strojů.
5: Rádio Český Blaník.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět.

0: 每一件漂亮的 T 恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: www.prageboats.cz.
2: Už ví.
3: Tak vzhůru na palubu.
4: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audiotéka.cz.

čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst, doma

věřte, zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lásek stál, tak

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz
3: Co Čech, to rekordman.
4: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
3: Pojďte si s námi o nich povídat.
4: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
3: Co Čech, to rekordman.
4: Na Českém Blaníku.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Na rádiu Český Blaník.

0: знам, я не...
1: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Rádio Český Blaník.
9: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
10: A do mě žít nebo
8: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
9: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
8: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Cristobal a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na

Řekli jsme s Bohem a slehla se zem. Tak už se nezlob a buď hodná teta, zase nás do svýho domečku vem. Zdraví tě, Evropo.

Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z chonu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.

0: Gilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno J-I-L-L-I Lenau.
1: Český blaník.
2: Český blaník.
1: Český blaník.

0: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
1: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Stres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!
3: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
4: Český blaník.
5: To je blaníček.

0: čase být.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na Českém vlaníku.

popílek, přiletěl motýlek, 17 let. Pestřejší zbarvení, tak hezkých pár křidílek, ještě jsem neviděl, já ani svět. Všem klukům z ulice oči jen svítily, motýlka chytali snílci i rváči.

z naší ulice auta a popílek, odletěl motýlek, 18 let. Bylo nám do smutku pro těch pár křížů.

0: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginárium. Arena pak naplno vypukne 9. června. A to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
1: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
2: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.com

0: půjdeme na Sněžku?
1: Já chci hlavně na kolo.
2: A co ta herní krajina?
0: Jo, a taky chceme na Bobovku.
1: Babovku, Babovku, Babovku.
2: To nemůžem dneska všechno stihnout.
3: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
2: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
6: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
7: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
8: Jsme Český Blaník.
9: A najdete nás i na síti všech sítí.
8: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
9: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku.
8: Rádio Český Blaník.

0: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
1: Zámek Dobříš otevírá své brány. Přijďte v sobotu 13. června zažít den plný krásy, historie a zábavy pro celou rodinu. Čekají vás speciální komentované prohlídky francouzského parku a oranžérie, vystoupení folklorního souboru Kamíček a další zábavný program pro děti a dospělé. To vše od 9 do 17 hodin na zámku Dobříš. Více informací na www.kdefondy.eu pomáhají.cz. Tento spot byl spolufinancován Evropskou unií.

0: Hausbrand caffè, per favore?
1: Sì, signora.
0: I v malém šálku lze dělat velké umění.
2: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
3: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem!
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audioteka.cz.
10: České písničky, které máte rádi.
11: Na českém vlaníku.

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Luči a Sefer Lukana.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
4: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
3: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
4: Co si vezmu na sebe?
3: Zalando.
5: Český Blaník.

0: které se budou zpívat i za 20 let.
1: Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztře svou kolena.
2: Rádio Český Blaník. Celý den jenom české písničky, které máte rádi.
0: Rádio Český Blaník.

0: Na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu na katamaránu.
1: www.prageboats.cz.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.

0: Zdař Bůhhorníci! 12. a 13. června si Příbram připomene historii. Čekají sraz horníků z celé republiky a Evropy. Těšit se můžete na koncerty na třech stagech, průvody, slavnostní ceremoniály, dětský program, předávání ocenění a další bohatý program po celém městě. Více informací o programu najdete na hornickesetkání.cz. Zdař Bůh!
1: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na
3: Firma na zážitky
1: CZ.
4: Český Blaník.
5: To je Blaníček.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: www.prageboats.cz.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.

nástrah tichího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si sní.

Gesù sta zuppe che mamma.

že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

hraj klidně dál. Štěstí má svou cenu, kterou držíš ve svých dlaních. Kdybys malou chvíli pustil,

0: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
1: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera z zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festival arena.cz.
2: Rádio Český Blaník.

když při mě stál. Sako mám od popílku na kravatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je polikám.

když při mě stá. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky,

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček.

nartu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psíkem.
3: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

láska tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem se hrát. Ohně už nejsou, jsme jenom my dva.

0: Radio Český Baník.
1: Proudy řeky táhnou k nám tvou nedostižnou tvou.

0: Rádio Český Blaník.
1: Copak se to stalo? Něco se nám zdálo.

rzekomych znaków skazy, znaków skazy, nejspíšmy tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč se pře mě vůbec a proč tu?

0: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když se vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
1: Radio Český Blaník.

0: tarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíženám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com

0: české písničky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
2: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

poručím, tak tedy zůstaň, moje ústa ti to poručím. Čím blíž jsme k zemi, tím víc já trpím závratím, tak co teď?

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: Na Českém Blaníku.